Aby přehled byl, kdo s kým zrobí dvojicu, aby v červencovém hicu z Vítkovic na Ostravicu do cíla dorazil. Tiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny, ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě, jestli

batě, od tepláku měl gatě, latu na latě. Po startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej, kyste saber, pozne poslední. Soch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl. Dal jsem mu chleba a kus špeku a ze samého vsteku jsem žuchlal jenom veku. No co jsem měl robiť, taky peň se těžko hledá, co jde ráno bez oběda, ani plán se podlezt nedá, musí se překročit. Na šachtě jsou také hromské zákony, že jak není špeku, tak nesu vykony. Já kdyby jsem byl dajiny, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten cizokrajny kožu

nos neskočí. Potvora jedna zlověstně hučí.

Záchranka přijela. Tak teď tu sedím na sobě erár. Takovou vděčnost, tož to jsem nečekal.

Bylo to v Plzni, už je to dávno, je to tak dávno, že odnes to čas. Bydlo tam vdovec,

jsem vyšel proti proudu času. Na břehu poci přišel jsem, našel pramínek vlasu.

Jo, stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se mi tři společně s

stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou.

prsty ti omývaj, chytni je do ruky. Jezírka naplní, kaluže naprší, a pak se vsáknou do hlíny. Ta hlína jsem já.

snídem, už sedly myšlenky. Klouzali po ledě, asi byl moc tenký. Někdo se převalí, tlačí ho můra. A pak se probudí. Ta můra jsem já.

0: Je krátce po třetí.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

kde okna byly čistý, kde na ně nalepěly listy. Zbůh darma na svátek, já namaloval dům, kde lidský úsměv platí, ne, že se hnedka ztratí a nejde naplánovat na pátek. Já namaloval dům bez zbytečných hesel, frází,

a kde smí co chtít říct. Já namaloval dům, co má jen 7 pater, kde je nájem zapakatel a kde nechtěj pořád víc. Obraz jsem postavil na rohu ulice, kde si ho může koupit každej za babku. A pak jsem čekal týdny, čekal měsíce, kdo koupí obraz domu bez zmatků. A lidi řekli, obraz? Fantazie? To jsme se sekli, kdo pak tak dneska žije a kýčem nazvali ten můj dům. Ten obraz, kde je dům, kde se lidi věří a mají čistý prahy v dveřích, kde zřídka slýchají pláč, tak jsem ten obraz schoval a zamknul na 3 zámky, z mých očí zbyly slánky, celý večer v ten hladek.

0: blbněme každý sám.
1: Že by se dalo blbnout taky spolu.
2: A chceš pistoli nebo samopal?
3: Pistoli.
2: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jdem, jo?
3: A jsi mrtvej.
2: Jak to?
3: Teď jsem tě dostal.
2: No počkej, já jsem...
3: Ne, teď jsem tě trefil.
2: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na trávníku.
3: Ty jsi mrtvej.
2: Ne, ty jsi mrtvej.
3: Teď jsem tě trefil do ramene.
2: No
3: mrtvej.
2: Ale to už si byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl střílet.
3: Ne, ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
3: Ty jsi mrtvej.

klid ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu.

sedíme u rozlitýho stolu na vzduchu prázdnou lahví. S medouškem světobolu nahlí, nálada se drolí, znuděná a krásná. Letěl jsem za tebou na rozvrzaném kole, slova někdy drhnou.

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny padé. Už i v iluzích se krade. S rozevlátým gestem vedle u stolu to slaví. Tam na mostě legií, jak schody vedou k parku, zabavím tě magií a světly od oharků.

studenej večer venku poletuje. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty, až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se vše ztratí. Pod přiopilou lucernou, na co si to hrajou?

a chci slyšet rytmus známých kroků. Nechci být už sám a chci štěstí s tebou pít. Nechci být sám, chci být jen

ptaci nebe tetujou, svět za barevným sklem ztrácí. Pak se začala smát, řekla, to byl jen flirt. Jak se změnila v čajovou růži, než odešla spát. Stíny stromů zvou na podzimní show.

Rupla se mnou moje, společenská příčka, je to mimo jiné, pěkná slovní říčka. Kůži ze mě zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit po vedlejších cestách.

víc. Ten sekáč první třídy měl kamarádů kolem jako much. Vždycky nejvíc vypil, všechno platí.

Já jsem osamělý pěšák, bloumám bez cíle a střílím do šuplíku. Hluboko v týlu správce skladu cizích nápadů. Souboji o Petržel bláznů, vzdálen na míle, depeše čtu ze zvyku. Ve starém stylu pasti kladu,

jsem včera hvězdu, pět rudých cípů měl, někomu zřejmě spadla z ramene nebo z čela. Někomu zřejmě slítla a on si toho ani nevšiml. Tak je to s každou láskou, tak

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

úplněk. Tvář Panny Marie žehná svým jasem zasněžená pole. Tichá je ryba, strom.

Vedle je nahoře, co je v noci dole.

zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci. Najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Thompson i Chamberlain.

vyhoštěn. A ve slípech jdeš noční ulici. V trenkách je to hned jiná. V trenkách jdeš jak z kasína. Už ti chybí jenom chleba z hořčici.

Tom Sawyer i Chamberlain, Lomika, Kozina, dva staré do ze Zlína, nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta, na doma i na venek.

Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

naříkat, nebudu tvoje. Jak já nemám plakat, jak nemám naříkat, nebudu tvoje.

pošťáko, co vina se dá něčím přepít. Kolik chceš cukru, můžeš hodit do čaje, můžeš se odevzdat nům, tak jak volně plynou, nebo si prohlížet celou noc pod peřinou. Herbáři osušené, lístky z tramvaje. Můžeš si lepit náplast, kde tě bota tlačí, a stavit barikády z židlí u dveří. Nakonec stejně přijdeš na to, že ti stačí něco k obědu a něco k večeři.

Každý den potkáváš se u jednoho stolu, chystáš se k rozletu a pak se ukáže, že jako zib jezdíš jen nahoru a dolů, že dávno zapadl si přesně do drážek. Budík řve každé ráno do práce a klusem, ať stíneš v automatu dát si vodku s džusem, abys měl do života špetku kuráže. Polikáš útržky věd a možná si radši, že těm tvým moudrým pravdám nikdo nevěří. Na oko bráníš se si přiznat, že ti stačí,

naposled v 8. třídě, choval si se spurně, že každý strůjcem svého štěstí přece jen. Od těch do párkrát skončil tvůj hlas v něčí urně, pak si šel domů a dál se nic neděje. Tvůj vlak si drncá, všichni kolem někam jedou, ty jsi na cestách, ty cesty ale vedou, jenom tam, kde jsou položené koleje. Ještě je naděje, škoda, že nejsem mladší, říkáš si, já se ještě jednou předvedu. A kdyby ne, tak vlastně docela mi stačí.

potkával je každý den už jako malý kluk. Ten bufet mohl mít jméno Mokrej loket. Tam stály jako sochy tupým dlátem tesaný a oči měli prázdný jak studny kamení. Ten první vypad z lochu, kde byl dlouhých 15 let. On měl rád svoji ženu, nějakou Bertu. Přerazil vejpůl pošťáka, co za ní denně les. A zvolil

doma dost a za oltář mu sloužil smysl ve snu. Když to všechno čistil, tak z laufu vyšla rána, chyt to jeho soused. A svědků bylo dost, ten třetí přejel Fordem někde něčího strejdu, co po čáře se motal jako zvíře. Jeho brzdy v dešti s mlhou už nebejvaj nic platný a rychle žít je zrádný. Tak stopka na pár let, ty chlapy byly stejný jako já, anebo ty.

čistej boudě s nima bydlel frája, co byl jejich pasák, tak rána těžkou pěstí, než přijeli, tak zhas. Ty chlapi byli stejný jako já, a nebo ty,

každý tvý slovo a každej tvůj vzdech, protože než nevěřit,

okamžiku, pane, obraťte svou tvář na prostřední stranu, chytli přikáte staný obejatýho podvodníka, počtěte si zapadníka.

0: večer, Praha, večer.
1: Před malou chvíli bylo 8.
2: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

0: světů hledal smrt a našel ji.
1: Hadeki Kasuma Wa Piska Adia Mihiju Pukichi de Washte Waniche
2: Huahuashijeki Heashko.

Jednou seděli jsme s kamarádem nad láhví vína, v hospodě dusno k zalknutí. Dámy, co v úkol seděli, žádná nevina, my zpívali a oni hleděli. Už tahali jsme písničky až z paty, mohlo bejt asi kolem půl pátý. V tom objevil se ve dveřích stín.

Dvoumetrový hovado se na nás vrhl, začalo nám lámat kytary, v tu ránu nám víno z hrdla strhlo.

jsme se nenápadně zvedli, každý po potyčce notně zbledlý, zkroucený jak hady strčili nás do vozu.

0: Rádio Folk. Hlava nad vodou.
1: Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká Vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane.

s monogramem tiché naděje na poslední řádce. Je čas kráčet od někud někam a je čas někam se vracet.

na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele, aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle jsi mi neprozradil, sud věji, ach, sud věji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde.

hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli a je čas na poli sklízet. Podloubí Šternberského hradu u stěny je lavice. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu. A v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli, můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní. Udělat je třeba.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

neboj, já nic neudělám. Já jsem jenom pivovarský kasník, válím tady za rohem v pivováře svým. Pojď blíž, snad se nebojíš, vem si ode mě kokosku, trošku už hudlena. Spadla mi do piva, pivo má v sobě vitamin B. Vem si kokosku, nebuď blbý, vem si ode mě kokosku, nebo...

tvoji tvář, chci vidět tvou krásnou tvář. Starý Jan na stráži stojí, do tmy vyhlíží, přihne si rád. Má večpánku na hořklou medovinu, ovšem ví,

tvoji tvář, chci vidět tvou krásnou tvář. Pan Bušek spí, už si tě neohlídá. Budeš má, dnes noci budeš jen má.

Jako hejnatažných ptáků se každý jaro navrací, pak doma usednou životem šťastní znavení. Já od paneláků hlavu svojí odvracím, prchám do míst, jichž mám v duši znamení. A jen holá pláň mě vítá, známá silueta hor,

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Na Petřín už míří čtyři příslušníci silní, do houští tam dívky lákal zvrhlík pedofilní. Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obral je o céčka. Budějcích u soudu zas probíhá stání, určujou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal ocostní.

Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj řval, ty nemáš rozumu, snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď

jak brilantně ovládám volant i stroj, když v zatáčce předjíždím vůz. Jak brilantně ovládám volant i stroj, když v zatáčce předjíždím vůz. Jsem roztomilým a Schenk vyvíjí.

sladce, doťukání paciček na papír úředí. Ventilačka, hloupej komár, barikáda práce, a já za ní bojovník úplně poslední. Všichni už se rozupekli a já jsem tady nový, a rozhodně neláká mě sektor výrobní. Takové to upocené a zanechty volej, kriminály, příživníci a jen podobní. Barometr ukazuje stavy infarktový, polemika jak by ne, vždyť mě to nesedí. Tohle číslo, co tu není, mělo by být, kdo ví, a tady ta ptákovina s jinou sousedí. Předvídám a dosazuju, z čela se mi páří, detektivka, tale křivka, každý nevinný. Nadčasový podvodník se chlubí svatozáří a umytou rukou ukazuje na jiný. Přišel starý, pochválil mě za snaživou práci, po poradě vykopnou mě o dvě patra výš. A jak takhle stoupá přelet, o tom dole ztrácí, z výšky ovšem větší dáky lépe pochopíš. Toť můj život zasvěcený kolkovýmu štěstí, čáry máry, hloupé sváry, cviky kočičí. Že ti někdo v šeru ulic razítko dá pěstí, alespoň ty horší stránky věcí.

Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Tak odveste mě prosím domů, je to odtud necelý pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví? Tam před tím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít. Tak zmáčknu klakson, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít.

éteru, proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. Pět mil odtud u jezera, kde cestu kříží

medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy

najdeš mě na stráži u dveří knihovny. Starou můru u vchodu s poznání masy, která se bojí

políčka. Pár to poslední chvíli, tu, která nepočká, když si ho přijdou na oběd zabít. Pak v čase tak na jedno kafe, nebude síly na zbyt.

a včil má robka, rada chlopka, jak on píska, ona hopka, Hanisku jsem, Hanisku tam, já tě rada mám. Věřte mi, Luďkově, že to tak má být, raz za čas v čarobce kožu vyprašit a pak je hodna tak jako ovečka a má na

jsem zároveň syn i otec. Robur dobyvatel i bezradnej chlapec, jsem zároveň otec i syn. Jen ty mě můžeš

0: zakřičí, jsme tu sami.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.
2: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se raději už nikdo nedívá.

Tak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách nad tím obrazem, já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

ostravu. Sníh se tiše snášel z baru Fénix vedle divadla. Vyvádějí Mikuláše nahoře v bufetu, už se svítí

poštovní holuby zamrzly v polích. Měl to být román, já napsal půl stránky, písmem jak okraj poštovní známky. Nechtěl jsem kradený průhledný slova, ať je to zmatený jako my oba. Pošták zase krůt.

Na stole lístek popsaný smíchem, nikoho neznám, jen kreskou písem. Má kůži do hněda už v půlce prázdněn, byla prej na sebe zbytečně přísná. Přijedu za tebou ke konci týdne, pak je tam škrtáno a písmo řídne. Asi mám trému ty moc velký pálně, plavčí ti vstupný za ústní vrátě. Kostky jsou vrženy a

už jsme opět na trávě. Neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí, už vypršelo, už je po dešti. Složitě, žijem, žijem, složitě. Složitě, žijem, žijem, složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud. Chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou. Místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála. Co jsem mu patřila, mě mlčky říká tak. Složitě žijem, žijem, složitě. Složitě žijem, žijem, složitě.

Vidíš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupá, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě její prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, složitě, složitě, žijem, složitě.

pomník trčí do ran. Příslušnost uctěných osob různá a neznámá. Unseren Helden a sláva ukelským hrdinům. Kdo půjde příště, déšť prohledává každý dům.

vítězství je naše sláva a jejich prázdnota je jejich

je naše sláva a naše prázdnota je naše prázdnota.

halách nočních letišť nebo raních nádraží, kdo pak ví, kam spěchají.

Jeden jede vlakem, druhý z mola odráží. Všichni musí někam pryč, že to až zaráží. Kdo pak ví, kam spěchají, zdali štěstí či klid v duši.

po hluboký vodě, po černý hlubině, utržený kvítí, pryč ode mne plyne, že nebylo nikdy lásky mezi náma.

0: děti. La la la la la la.
1: Rybky, co družičky, na pohřeb ti půjdou, a ty splavy modrý, zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda. Víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen a se objímat.

0: kamaráde, nemáš přetopený kotel? Vltavský drak a dělá na mě hů.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi Fauste řekl,

na zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne si hrdina a ne dezertér.

Chleb na roub, hospodě v ulici, pod širým nebem, hrajeme kdekoliv, tam, kde to svedeme.

Za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Viděl jsem ten plyšový medvěd. Mama, minko, holčičko, chtěl bych vědět. Proč to říkáš a pláčeš a nechceš se

0: na koště.
1: Hop na koště.
2: Hop na koště.
1: A pak teda.
0: Baba jedna, baba dvě, i ta třetí na půdě. A baba ona, baba on, mají chobot jako slon. A baba
3: oni,
0: baba
3: oni,
0: nemají rádi jablkoň. Baba makro, baba vidi, to jsou ale dneska lidi, baba ve.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Tak už to vře a chlapi ostrý jsou jak ne.

kufry si neodbavuj, výpravčí odjezd hvízdá. Na zastávkách se zubí přízraky, kde jsi z minula.

Kalino, plaváček z dalekých cest, památka zaniklých měst, si pro mě krásná Galino. Jak z letní oblohy stín, jak to, co nevypovím, tak tě mám v srdci, Galino. Plaváček z dalekých cest, památka zaniklých měst,

do bazénu zase vodu nepustili. Když tam skáču, uvědomuju si, že budu mít ruku v půlce přeraženou, abyste si aspoň oči v strachu zaclonili. Není lehké uchovat si svoje zdraví, kamarád.

a zkoušel svazek klíčů zvenčí. Z kampy jsem vybíhal, pak bleskem do bátků.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Kolik ještě zbývá čistých dní, slunečných?

schořela slova, prach slunce schoval, začali znova, stavěli novou Prahu. S pověstí vrahů a přece v kleče, překovej meče, zapomeň na Vltavu. Hořká jsou vína pod obojím, bláhová dřina kůň běží nezastaví.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Do krybníku večerní terapie vodou, lehnu si u břízek, vždycky to zabralo, vždycky až na dnešek. Někdo se loučí se svobodou a nahlas nadává, něco se nevzalo.

vzpomínám, jak stoupal tvůj tep nad ránem, poblíž se ptáš, myslíš, že spolu zestárnem.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jsem v zahradě, pružnou jak tygřice, nepatřil celý svět. Já zíral v údivu, jak mlíko teče po bradě, prej nechceš ho volíznout.

uschla vzadu v zahradě. Zrovna když odkvetla, tak jí trefil šlak. Byla už postarší, přemýšlím o náhradě. A s námi to dopadne,

0: zaplatit, zvlášť nebo dohromady.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

když stín nad strží v Utahu skrývá rokly přes polední žár. Je slyšet z dola ozvěnou, jak koulemi, když práskne biliár. A pak ten stále stejný zvuk, když teče voda. A chce se věřit, že se to zas jednou podá. Že není důvod utopit se. Tak uplývá nám láska po večerech

protože jsme, jak ty říkáš, sračky na kořalové. Když jsme spolu, lásko moje, to první léto sloužili, v srdcích plno nepovědět,

když makáme, tak proč na plný pecky? Jsi jak za Marie Pujmanové. Myslíš si proto, že jsme lásko moje sračky jako ořálové?

celý tenhle svět. Jen jako články novinové. Myslíš proto, že jsme lásko moje sračky a kořálové. Proč jsme schopni vrátit do kyře? Do kosmu lítat u polům, kde je led. Stavíme ledoborce atomové. Myslíš si proto, že jsme lásko moje sračky a kořálové? A proč se posmíváme nemocem a smrti? A času, který všechno kolem drtí? Pěstí ručky hodinové. Protože jsme prcko moje sračky.

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

zase někdy přijdu, až bude míň hraní. Prohlídneme fotky a pak pročistíme hlavu. Vrátíme se do školy a vyřešíme, co asi bude po ní. Třetí den po tvý smrti naslepo ti volám a věřím, že tam někde v elektronu

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Se zrakem dolů k zemi, hledán a stíhán všemi, tmou noci pružně běžím pátou míli. A ti, co za mnou běží, ach, ti mě chytnou stěží, vždyť svoboda mé kroky vede k cíli. Sing, sing,

Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.

byl vítr a zvedal se prach na polní cestě. Byl vítr a odnášel slova, co slyšet jsem nechtěl. Byl vítr a ohýbal stromy, až některý zlomil. Byl vítr a celý ten vejlet

Fouknul mi sirku, pak ještě jednu. Byl vítr a hospoda s grogem v nedohlednu.

byl vítr a ze strunů schazoval z cvrklý švestky. Byl vítr a my jsme se loudali po cestě pěšky. Byl vítr a přidal se déšť, ruce nám chladly. Byl vítr a naděje na smír pomalu vadly. Prostě včerejšek nebyl zrovna ten správnej den. Prostě včerejšek nebyl zrovna ten správnej den.

Pochybná čtvrť, v hospodě temný kout, místo co láká vandráky zasednout za oknem noc. Temná jak sama tma, přisedá cizina.

vyšel svět a z jeho hlasu, ba i z těch málo věd, životu začal jsem závidět. Očima svýma přiková zrak můj, povídám věřit, čím dál je těžší, že na cestě poslední uslyším stůj a že mě někdo utěší.

A v tom se zvedne, do stolu vrazí nůž, povídá, jestli chceš žít, tak se bij. Obraz se rozplynul, jako když střelí kuš, pingl mi hlásí, končíme, pij. Proč vám to vyprávím, vždyť to byl jenom sen, tohle jsem slyšel, tam to si přidal, ale ten nůž mám doposud, no a svůj život jen tak bych nedal.

pomalu kouzlo ztrácí, básničky tobě napsaný, bláhových slůvek závějí, po bitvě dávno prohraný, ptám se, co dál. Už si tak strašně dlouho pryč, a navíc přestala si psát, a teď si blázne, klidně křič.

Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.

peří 225. Jistá Věra Nováková šla se právě koupat. Večer chce jít do vinárny slaný mandle chroupat. U kasáren mi svedne si desátníka oldu.

pozhledají. Sousedé si před usnutí, co si šeptají, jakože by chtěli být a vlastně nebudou. O poschodí víš, se láhev otvírá, ten druhý si pod gumičkou

zpátky z kolejí, jak ptáci vyletí. S první hořkou cigaretou je dálky volají. Silní se v nich postrácí, ti slabší schovají. Filozofský historie z konce století.

noci už ubývá, císař se usmívá, pokojně mohu žít, všeho lze použít pro dobrý stát. Možná ho napadlo,

poslední relí. A jen had zatáček svý se přede mnou dál. Můj vůz se chvězlou horečkou závodních tratí. Rychlostí

Měsíc je bledej a už je cítit ránem. Bojím se, bojím, že ho to zabije.

plavoucí oči, má ucouraný šaty. Kouše si nechty a šije nohama. Mrzutě kňourá.

a že tě nemám rád. S tím se nedá nic dělat, jednou seš moje můza. No tak mi dej pusu na upocenou pleš. Moc mi to nejde a plánu mám až růza. Nemůžu přestat, než ty si vzpomeneš. Koupím ti ruma a u Vietnamců džíny, anebo co? A taky věnec, co někde ztratila jsi.

třeba na Parnas. Zatím se se mnou žije hůř než v lochu. A mám ten pitomej zvyk celý noci psát, že ty by si ráda se mnou večer vlezla do kutlochu, tak jako jiný muzy, a že jako já tě budu mít.

noci psát. Jsi přece můza, sakra, tak mi pomoz trochu, jenom pár blbých roků krásných, pár stovek dlouhých nocí, pár divných blůz.

nesežene zprávu světu a loňskému létu. Vlasy zasněžené ještě váhá s posledním slovem, vázne rytmus a rým. Neví, kde najde obzory nové, chvíli před vyplutím. Bylo to, anebo nebylo, lásky laskané, málo co se nevyplnilo a vody z břehů vyrvané pro Veroniku.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

0: davy uspěchaný,
1: kam jdou,
0: na cesty nepoznaný,
1: kam jdou, kde čas ztrácí svůj sen.
0: O výškách

0: hlavy uspěchaný.
1: Kam jdou?
0: A cesty nepoznaný.
1: Kam jdou? Kde čas ztrácí? Zas víš,
0: a zatím tady dole
1: nejsou
0: louky, lesy, pole.
1: Tím

Tak pojďte kluci a holky blíž, ať je nás tu víc. Potasem, kdo bude dál, ten neuslyší nic z tý podivný historky o tomce a o jednom pánovi. Kdo nebude poslouchat do konce, ten se nic nedoví. Pro bohatouka to je kus zlatem kovaný, ostrý.

sype si to takhle tonka ulicí a vrazí do chlápka, co má tak trochu pod čepicí a plave jak kocápka. Říká jí, pardon, madame, asi jsem do vás strop, jestli se náhodou neznáme, tak já jsem nějaký bob. Chodili spolu až do rána Lipovou alejí a potom si bob začal stěžovat, mě nohy bolejí. Já je mám zase jak dřevěný, mu Tomka odpoví a rukou zaťuká lehounce na dřevo dubový. Pro boha Tomka, to je kus zlatem kovanej.

Bob ten byl z fleku střízlivej a koukal na nohu. A že to byl chlápek jízlivej, řek, já vám pomohu. Tomka ta se ani nehejbá a kouká jako šus. A jak se Bob k tý noze ohejbá, vytáhne ten svůj brus. Když viděl Bob ten hroznej kraj, vdal ruce nad hlavu. A stojí a je z toho celý štaj a Tomka má zábavu. A potom se najednou začne smát a tiše řekne jí, ráčej se, madame, podívat, kde pak to stojí. Pro Boha Tomka.

leží na zemi a vidí dvě nohy dřevěný v kanále vražený. Tahala nohy ze všech sil z té díry v kanále a přitom se celá spotila a měla

ticha, pro Boha Tunka. To byl kus a už je pod hroudou a já jí zpívám do svý blues a roky jo.

pošťákům psaní s dobrou adresou. Ať každý další den je lepší vždycky aspoň o poznání a zdání neklamou. Ať dočká se

památník naděje na dně zaprášené torby. Lžičku na gábl, náhradní tkaničku, abychom

Všechno to začalo, když jsme s kamarádem poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ink. Pak z rádia Nova hudba začala znít a nám se začal tajit dech.

takhle nějak to tenkrát začínalo. Nejdřív našli jsme si starý seří důměr, starý prázdný krám. Pár starých kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak bufík dospravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval. A nosil jim sax.

topí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití, jenže proč by se krucinál nesmělo, vysní psi kouzelný kvítí.

ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Ze schránky vypadlo, pělo skvoucí zvadlo, divše jsem si nesel, tyhle fóry nemám rád. Jakýho šlejšku,

lásky z kolejí, jak ptáci vyletí. S první hořkou cigaretou je dálky volají. Silní se v nich postrácí, ti slabší schovají. Filozofský historie z konce století.

0: odkapávají jedna za druhou. Paličkové bubínky rytmus hledají.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

ty klidně budeš spát. A pak, až odvíjí na věži

po mým boku není. Moje milá je teď kdo ví kde. Marně čekám spásný světlo denní, který asi vůbec nepřijde. Moje milá je teď někde v dáli, moje milá, co je jediná, v krku mě to zatraceně pálí.

až se tímto chajda stane vilou. Oděj se bílou košilí, pozvu svoji pošetilou milou na neděli.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Ráno má podvíčky drcenou skelnou vatu, skrz ní se rozlíží jak svetovaný bůh, mardivě slečený do námořnických šatů. Je obzor modrobílý, nekonečný kruh,

cesta se stáčí jako nekonečný kruh. Kdo čeká od ledna, jestli zas přijde leden, s úžasem na hodinách, které bíjí čtvrt, sám sobě zkousne roubík namazaný medem. Život mu neprodlouží žádná cizí smrt. Někdo se dotýká a někdo ještě žije, štítivě čistou ruku jiná ruka je. Na konci kruhu kdo si kdesi sirkou škrt. Z jiskry za vesmírnou lodí se v slunci nové světlo rozhoří. Obkročmo nad hrobem rodí,

síla už chybí a i srdce nějak změklo. V tom věčném, nekonečném kruhu bolestí. Uhasit moře, vzkřísit smrt, podpálit peklo. Kdo tohle zkoušel, může mluvit o štěstí. I slečna nevinnost je dávno vdaná paní. Stále má srdce čisté, úzující v dlaních. S ním se jí dobře stává, ale špatně spí. Jen ti, co svoje lásky vykupují zradou, chtějí mít nad postelí růženec a kříž. Pečlivě zamknou svůj dům ti, co nejvíc kradou. Bez vrtí řetě

jen pár kolejí, kousek od hranic, šlapu dlouhou alejí, starou cestou od vinic. Stopy víří prach a ve svitu měsíce.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnici v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule.

Vyhledal jsem tudíž agronoma. Měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou? Vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně. Tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum. Protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum. Tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum.

0: nahájený a děda k tomu pískal píseň Bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Berouna.
0: A nikde závory či přejezde chráněný, hrobová tma a světla kupátek, dokonce semafor tam nikde.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: plášť s myší kůžem, čapku s rolničkami. Kdo je tu nechal, kam asi pospíchal? Já jsem je viděl pod keřem růží planých. Začínal říjen, les barvami hrál. Ach, to je dávno, to jsme táhli krajem. Potulní herci, já jejich principál. Veselá bída, hlavně když dneska hrajem. Mizerná kára nás zítra vezme dál.
1: Kolem dokola se točí loukotě a plakát potrhaný zůstal na plotě.
0: Ozvěna smíchu, vládě mince měněná a další starostova dcera svedena. Minula léta, čas nezastavíš, na malém městě já se usadil. Nad plným stolem pak nový život slavil, kazajku harlekína někam zahodil. Jen někdy ve snu, na prachovém peří, znovu jsem králem před bídnou oponou a v hlavní roli na několik vteřin mohu být nesmrtelným kladným hrdinou.

zvednul jsem z kroví, čapku s rolničkami. V nejbližší vesnici pak herce dohonil. Veselá bída, večeře z jablek planých, je mladé víno,

tak prostě běží a barví si vlasy jen na půdě občas v truhle se starými dobrými časy.

jsem tě viděl po své promoci v bankovní kleci se sklem na bocích, na blůze připnuté

Kdo z nespavosti píše po nocích? Klidně se tvař, je mi to jedno. Prý si mě přišla ze dna zvednout. Tak ty si má sudička budoucí. Ty si ta, co přichází v ovacích. A potom těše jen prach stírá. Z diplomů psaných přes kopíra.

věci. Jsem odinut, vždyť ty taky. Slova jsou pro nás divné znaky. Zhoďme dnes ty jmenovky vysací. Budeme tančit jako astéci. Tím tancem zaženeme mraky.

pošetilostí posedlí, každá chvíle se vláčně zakřiví podle našich přání. Bude to čas nádherný.

Vesta super ega povolí. Před námi leží lehko vážné cokoliv. A panoráma péřový, další malou smrt při...

a i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který šeptá slova temná. Mizí, mizí. Dnešní den bude pomalý, pomalý den takový, pomalý den. Bude to čas nádherně ztracený, čas, který odzbrojí všechny armády v nás, pole bitevní opustí. Bude to čas nádherně

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

tak se koukáš z okna pátečního vlaku. Ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří jí přišiješ jak knoflík na kabát. Máš víkend před sebou a zítra.

tajfun z vandráckýho cechu. Nenosí spríny, no nedbaj okolí. Svítilo klidně svěří do náruče mechu. Večeři nepohrnou párkem s fazolí. Takže vím přesně, kam dnes

čeho se bojíš, je někdy jen v hlavě. Nakresli vězení a na zeď napiš útěky v plánu, jenže běžíš přes mohyly v trávě. Nic v tobě nezmění ten strach z křížků na pianu.

Čeho se bojíš, že svět je větší než dráha sáněk pana Lady? Chyba lávky, hledáš země bez nebezpečí. Když udýchaně strkáš svoji hlavu do ohlávky, čeho se bojíš? Čeho se bojíš?

každodenní, že smyčky silnic zrovna tebe neuškrtí. Máš v ruce plánky od bludiště, kde východ není. Čeho se bojíš?

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

statek bezbřehý. Jsem nic na šachovnici času. Jsem obloha.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Když můj děda přišel do let, snídal odbiják. Život ho pak přestal bolet a začal žít rád.

co jsem četl a někde jsem byl, ještě jsem toho tolik nepochopil. I když na město zas dosedá stín, to, co jsem nevěděl, teď možná už vím. Něco je pravdou a nebo jen se zdá, tvoje ruka v dlani možná je má. I když na město zas dosedá.

Svět se s náma točí, otáčky se zvyšují, tak zavři oči. Než nás vlny zbičují, bílý příboj hladí poloprázdnou pláš, no tak se neboj.

stromů a hrát si na pocestné, nevrátit se domů a vést řeči zcestné, utonout v moři lesů, hrát si na stopaře, utonout v moři lesů a potkat němé tváře, upadnout do bláta a zase znova vstát. Života bído, přece mám tě rád, ležet pod klenbou nebe a hrát si na Adama.

klenbou hospody a hrát si na tuláky a nemít žádný důvody čekat na noční vlaky, utonout v moři piv a v moři utopenců, utonout v moři piv.

sasí pod klembou hvězd a hrát si na volnost, dejchat prach dlouhých cest a nikdy nemít dost, tonout v prachu měst a hrát si na svobodu, utonout v prachu měst a hledat živou vodu, upadnout do bláta a zase znova vstát, života bídou, přece mám tě rád.

zůstal starý gramofon, pár fotek a tvůj autogram. Není to vůbec žádnej fór, že na tebe dneska vzpomínám. Tenkrát, když jsi odcházel, namaloval jsi mi dvě křídla, řekl jsi, kdybych se nevracel. A vůbec, už jsi někdy vzlítl.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Převleču periny na posteli, aby se nezdálo, že jsme

0: Krátce po druhé.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.